0: se že se všecko nahrnese.
1: Kupce vejdou na parádine.
0: Malby, skladby jsou nějaké malby. Místy je to znát. Je to gehenna, pekelný oheň.
1: U požáru neopravilý.